0: Včera jsem nevstal, ha? Dneska jen tak tak.
1: Začni se svát.
0: Paranoja jak hák.